like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wake up.

non-stop. Hit Radio 90. Hey girl.

0: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
0: Oba.
2: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz

0: of you. I always catch my breath.
1: Hit Radio 90.

0: Rádio 90. 90. Non-stop.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagro-i, brds.cz.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
4: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
5: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
4: Alfa křížovky, ty s duhou.
5: A s ptákem.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.

0: Dobré ráno, 6 hodin 54 minut, posloucháte Hit Radio 90. Pojďme se podívat na silnice v tento čas.
1: Doprava. Doprava.
2: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Pozor se dejte na dálnici D1 ve směru z Kroměříže na Brno. Na 251. kilometru stojí osobní auto s defektem pneumatiky. Tak ho nepřehlédněte. Trpělivostí se obrňte na příjezdu do Prahy. Provoz začíná váznout na D7. Kratší kolona se tvoří od 3. kilometru. Poskakovat budete po 1. kilometr a naberete tu asi 5 minut. A přímo v hlavním městě si postojíte taky na Vypichu. Doprava brzdí na křižovatce Bělohorské a Kukulovy ulice. Se zdržením počítejte taky na Legerově v okolí hlavního nádraží a minuty navíc naberete i před vjezdem do Bubenečského tunelu. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Hledáte místo pro školení,
12: konferenci
11: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
12: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
11: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
12: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
13: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
14: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
15: Attention!
16: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
15: Yes,
16: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
15: La Tropical!
16: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
17: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
18: Tak nečekejte, jezděte!
19: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
20: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
19: Více na kopecký.cz.
21: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
22: Počasí.
0: Co k tomu dodat? Stále bude horko, ojediněle se objeví přehánky a bouřky, bude jasno až polojasno. Hlavně na západě ze začátku oblačno a místy s přehánkami, ojediněle taky s bouřkou. Odpoledne a večer bude místy až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 a na horách kolem 30.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Tak dobré ráno, bylo 7 hodin, středa, 5. srpen, opět pěkně horký den. Všimli jste si, že díky letošnímu létu 30 stupňů je vlastně normálka a příjemný chládek. S vámi dneska až do 12. Markéta Rachmanová a budeme potěšením vám dál hrát 90ky non-stop. Dobré ráno, začínáme s Alanis Morissette.
1: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: do České republiky brzy zase, do nějaký haly třeba. To se dalo očekávat i v případě Terryho Swimse, který taky zazářil na barvách a 20. března přiletí do O2 Areny v Praze. A zbývá už opravdu jenom málo vstupenek.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: A čelovky vaření a papání?
3: Máme.
2: A batůžek malý a velký?
3: Máme.
2: A co boty a botičky do každého počasí?
3: Jasně, že máme.
4: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
5: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
6: Montujeme,
7: vyklízíme,
6: krabice vám zapůjčíme.
7: Těžký kusy, to je naše.
6: Však recenze mluví za vše.
7: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
6: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
12: Hit Radio 90.

Na Hit Radio 90 Foo Fighters, 7 hodin 26 minut, dobré ráno. A k radosti mnohých se tahle parta opět ponořila do koncertování, teďka jedou třeba turné po Kanadě. A na videích z koncertů je vidět, že v publiku rozhodně nejsou jenom vrstevníci Foo Fighters, ale mísí se to. Prostě tátové to párkrát pustili doma mladýmu a už stojí pod pódiem taky. V Paříži tam se chystá taky jeden obrovský comeback, který myslím nemá obdoby, pokud jde o ženu zpěvačku. Celine Dion v září totiž zaspívá na několika vybraných koncertech a zároveň už jsou naplánovaný i jarní termíny. A tam to bude totálně široký věkový spektrum. Teď na Hit Radio 90. Dobré ráno.

0: Dobré ráno, posloucháte Hit Radio 97, 7 hodin 40 minut. O tom, jak moc velký muzikant byl Glenn Hansard, svědčí zástupy umělců na jeho včerejším pohřbu. Bono Vox z YouTube patřil mezi blízký přátele. Včera pronesl smuteční řeč, kde byl součástí i text hitu Beautiful Day od YouTube. A musím říct, že v tom prostředí dublinské katedrály a ještě k tomu nespívaný, ale recitovaný, měl úplně jinou sílu a energii. Vyladíte Hit Radio 90, za moment jsme zpátky třeba s Army of Lovers. Dobré ráno.
1: Poslouchejte podcast Vypalovačka. Jediný opravdový podcast o fenoménech 90. let.
2: Dneska tedy probereme fenomén MTV.
1: Markéta Rachmanová, Michal Klein a Ivo Alaš. Pamatují si všechno a prožili to spolu. Podcast Vypalovačka. Protože my jsme tam fakt byli.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
6: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tom Petty, Heartbreakers, Hit Radio 94 minuty před 8 raní ve středu 5. srpna. Pojďme na silnice.
1: Doprava.
2: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. S opatrností projíždějte na dálnici D48 ve směru na Český Těšín. Na 63. kilometru na exitu Třanovice došlo k dopravní nehodě nákladňáku s osobákem. Kolony se v místě bouračky zatím netvoří. Na Moravě zůstaneme, pozor dejte na D1 směr Brno. Na 227. a 5. kilometru stojí na krajnici porouchaný osobák, tak ho nepřehlédněte. Se zdržením počítejte i na Pražském okruhu. Pomalý provoz vás čeká ve směru k D1 v okolí Ořechu. Kvůli tomu navíc začíná brzdit i D5 před Prahou. Doprava začíná váznout na úrovni Chrášťan. A kolona pak v Praze poskakuje taky na Karlovarské na konci D6. Přejeme šťastnou cestu.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jo!
4: Jo!
5: Jipi, jipi!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
8: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
9: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
10: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
11: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
10: Alfa křížovky, ty s duhou.
11: A s ptákem.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
1: Hit Radio 90.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Zase padaly teplotní rekordy. Hned polovina stanic fungujících alespoň 30 let v úterý překonala či dorovnala absolutní teplotní rekord. Moravský rekord padl ve Strážnici. Vůbec nejtepleji bylo v Plzni Bolevci, kde bylo naměřeno 41,5 stupně Celsia. Vysokoškolské koleje napříč Českem už hlásí plno. Univerzity na zvýšenou poptávku reagují navyšováním kapacit, investicemi do výstavby i úpravami cen. Rozvoj umělé inteligence přináší firmám vyšší produktivitu, zároveň ale zvyšuje riziko, že některé pracovní pozice nahradí automatizace. Tímto vývojem jsou mnohem více ohroženi zaměstnanci ve vyspělých ekonomikách, jako jsou třeba Německo nebo Spojené státy. Los vyhrávající milion eur, tedy přes 24 milionů korun, který jeho italská majitelka nedopatřením vyhodila do smetí, našli popeláři a majitelce ho vrátili. Informují o tom zahraniční média. Česká tenistka Sára Bejlek podlehla ve druhém kole turnaje v Torontu 0-6 a 3-6 bývalé světové jedničce Ize Świątekové z Polska. Po hladce ztraceném prvním setu se hrála 20-letá znojemská rodačka s favoritkou vyrovnanou partii.
2: Počasí. Teďka ráno možná ještě na západě zataženo, jinak ale jasno až polojasno, odpoledne a večer se můžou objevit přehánky. Místy pozor i silné, nejvyšší teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40, na horách pak kolem třicítky.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
2: Dobré ráno, minuta po 8 hodině, ladí vás Hit Radio 90. Největším štěstím a radostí v těchto dnech bude moment, kdy se ve větru pohne záclona. Markéta Rachmarová přeje hezkou prázdninovou středu. Neuvěříte, jaký hit pro vás v téhle hodině taky mám. Jeden Special House ze Skotska 90. let. Push the feeling on, už za chvíli.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Dál hrajeme 90 non-stop. 8 hodin 13 minut to jsou TLC na Hit Radio 90. A na sítích už lidi vzpírají ruce k obloze, jak dlouho tohle rudý horko ještě potrvá. Já úplně nechápu televizní rosničky, co jásají nad překonáním teplotních rekordů napříč republikou. Mně už třeba opadaly 3 stromy a to je přece blbý, ne? Tak napište na 720 868 636, jak moc dělá radost nebo vrásky tohle vedro vám, protože jsme v tom společně pod jedním fénem. 720 868 636. Díky a dobré ráno.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hit Rádiu 90. Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jo!
4: Jé!
7: Jipi, jipi!
6: Jej!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.

Dobré ráno, 8 hodin 26 minut, dáváte si Hit Radio 90, R.E.M., Shiny Happy People. Prodali byste svoji happy tvář za 3000 korun, nebo za 5000 korun, nebo za 15 000 korun? V Číně se totiž rozjel úplně nový biznis. AI platformy skupují obličeje úplně normálních lidí jako surovinu. Platformy platí běžným lidem za to, že smí použít jejich podobu v obsahu generovaným umělou inteligencí. Poptávku žene boom takzvaných mikrodramat, což jsou ultrakrátký seriály pro mobilní telefony, kterých jenom za první tři měsíce letošního roku vyšlo v Číně skoro 130 tisíc. Takhle, jako z východu vlastně nikdy nepřišlo nic moc dobrýho. Za pár stovek tam prodáte vlastní obličej a za pár měsíců zjistíte, že v Číně hrajete v tisíci seriálech najednou. Možná vás pak pozvou i na čínský červený koberec, ze kterého už byste se teda taky nemuseli vrátit.

0: Tak nejenom, že mladí začínají hromadně prahnout po muzice Michaela Jacksona, což se asi dalo očekávat díky obrovskému kinoúspěchu filmu Michael, ale ve Spojených státech vzrostl prodej CDček meziročně až o 16% a je dokonce vyšší než prodej vinylů, který se taky slušně škrábal v preferencích nahoru. Mladí lidi k tomu vede potřeba fyzicky muziku vlastnit, zkrátka už nechtějí platit za digitální hudbu na Spotify, kterou vlastně nemají v ruce. No hurá! Proč si myslíte, že jsme to dělali my? No, tak devadesátky jsou ve všech ohledech zpátky. Už se začněte dívat po nějakým pěkným CD přehrávači, vážení.
1: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska vonila jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
1: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio 90.

0: IMAXu má teď minimálně do listopadu buklí všechny sedačky Odyssea, ale po 20. listopadu se tam k tomu ještě přidají nové hladové hry. Lenny Kravitz zazářil v těch předchozích Hunger Games jako dokonalý módní návrhář. Teď na Hit Rádiu 90, 5 minut před 9. No a co na nás šijou na silnicích, Eliško?
1: Doprava, doprava.
2: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Na dálnici D55 na 18,5 kilometru směr Hulín skončil osobák ve svodidlech. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Se zdržením dál počítejte na Pražském okruhu. Pomalý provoz vás čeká ve směru k D1 v okolí Ořechu. Kvůli tomu navíc začíná brzdit i D5 před Prahou. Doprava začíná váznout už na úrovni Rudné. Přímo v Praze pak čekejte problémy v ulici v Holešovičkách ve směru Bubenečský tunel. Navíc na Nové Povltavské se i bouralo, takže počítejte se zdržením. A před Brnem hlásí problémy D1. Provoz začíná brzdit u Popůvek ve směru od Prahy a v centru jihomoravské metropole doprava vázne v ulici Zvonařka v okolí obchodního centra Vaňkovka.
3: Rodinné léto plné zážitku začíná tady. Důkaz najdete v trail parku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trail park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Smysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Stále horko, ojediněle přehánky a bouřky, jasno, polojasno, teď po ránu ještě možná někde mraky. Odpoledne ale můžou být přehánky, tak sledujte radar a případné blížící se bouřky. Teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40, v tisíci metrech na horách kolem 30 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Hezké dopoledne, je středa 5. srpna, právě teď se blíží 9. A jestli už v televize běží reklamy na školní výbavu za nejlepší ceny, zkusme na to ještě nemyslet a zůstat pár dní v tom prázdninovým módu. Markéta Rachmanová s vámi, přeju vám krásnou středu.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: na Hit Radio 90 Boyzone, 9 minut po 9. Taková irská odpověď na úspěšný boybandy z Ameriky a z Británie v 90. letech. A konkrétně tady s nima taky Rowan Atkinson jako posila ve videoklipu. Pořád je to strašně dobrý. Mimochodem, velký fanoušek rychlých aut je Mr. Bean a taky veřejný nepřítel elektromobility. Tak my máme nabito, za moment jsme zpátky, hezké dopoledne.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
5: Oba.
7: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
8: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
9: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
10: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
9: Alfa křížovky, ty s duhou.
10: A s ptákem.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
13: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
12: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
13: Chevrolet Corvette,
12: Camaro Bumblebee,
13: Ford Mustang GT,
12: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
13: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
12: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
13: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, 1 kg za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
16: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Milujeme Eros Ramazzottiho na Hit Rádiu, dobré svátka, 9.25. Protože jsme pod jedním společným fénem, tak píšete, jak dělá vedro, radost anebo vrásky na čele vám. Jsem do studia na 720 868636 a Martina se ozvala. Ahoj na 90. Na prázdniny vlastně dobrý, chodíme se koupat, bazén jede, ale zahrada je chudák. A když jdete do lesa, tam je to smutný pohled. Taky nechápu, proč se lidi radují z teplotních rekordů. Tohle prostě není správný. A oproti tomu Jirka píše, je léto, je teplo, co máte všichni pro boha za problém. Teďka přehodíme na temnější odstín oblohy. Single, který vznikl už v době, kdy Freddie Mercury sváděl boj s těžkou nemocí. Hodně se to promítlo do nálady a textu. Je to vlastně píseň o naději a taky o tom, abychom nikdy nepřestali hledat pravdu a bojovali proti předsudkům, i když je život někdy prostě strašně nespravedlivý. Ten single debutoval přímo na prvním místě britské hitparády a byl to vlastně první single Queen na prvním místě od doby Under Pressure z roku 1981. Tady je Innuendo.

0: Dneska v 6 hodin nabídneme další kolo hitparády Eurochart Hot 100. A pokud jste nikdy tuhle hitparádu neslyšeli, tak je to vlastně původní hitparáda, kterou v 90. letech v Česku vysílala vybraná soukromá hudební rádia, třeba Rádio Černá Hora nebo Rádio City. Moderovali tenkrát Michal Klein a dneska ji taky moderuje Michal Klein, akorát s odstupem těch 30 a více let. No a dneska v 6 hodin se konkrétně podíváme do roku 1995, které hity se prodávaly právě v tomhletom srpnovém období úplně nejvíc.
1: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli.
2: Tři události, na které jste už zapomněli.
1: Tři návraty do let, kdy byl svět
2: ještě v pořádku.
1: 3 ve 3, každý den v 15 hodin. Na Hit Rádiu 90.
3: Nebe Celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Devadesátky jsou zpátky.

0: Víc než Enigma se nám do téhle hodiny na Hit Radio 90 nevejde, za 5 minut bude 10. Krásný středeční dopoledne, pojďme na silnice, jak to jezdí. Doprava.
1: Hezké dopoledne přeje Eliška Votrubová. S opatrností projíždějte na dálnici D8 na trase z Ústí nad Labem do Prahy. Na 35. kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobáků. Dejte si pozor taky na D1 ve směru na Ostravu. Na 229. kilometru bourala dodávka a skončila ve svodidlech. I tady projíždějte velmi opatrně. A minuty navíc stále naberete na Pražském okruhu, a to v obou směrech. Ve směru na Ruzyň budete popojíždět v koloně asi 20 minut mezi 13. a 18. kilometrem. Stejné zdržení naberete i v opačném směru, tedy k D1. Tady provoz poskakuje mezi 23. a 17. kilometrem. Kvůli tomu navíc může docházet i k blokovému odbavování tunelů Cholupice a Lochkov.
2: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
3: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
2: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: A čelovky vaření a papání?
5: Máme.
4: A batůžek malý a velký?
5: Máme.
4: A co boty a botičky do každého počasí?
5: Jasně, že máme.
6: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Zději, už tam budem?
8: Přestaň! Štěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře.
7: Mňam.
9: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
11: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.

0: sledujte největší klubové události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
3: Zažijte Zoo Praha jinak.
4: Vršovické divadlo Mana uvádí po zavíračce v bývalém Sloninci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní pod záštitou britského velvyslance.
3: Navíc 200 korun z každé vstupenky pomáhá přímo Zoo. Poslední týden v srpnu pod širým nebem.
4: Vstupenky na vršovickedivadlo.cz.
5: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
6: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Dneska bude jasno až polojasno, teďka dopoledne ještě můžou někde být mraky, hlavně na severozápadě. Odpoledne a k večeru pak přehánky, můžou přijít i bouřky, tak se podívejte do radaru, ať víte, co se na vás případně chystá. Teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40. Zítřejší výhled, už by mělo přijít lehké zmírnění teplot, alespoň v Česku. Na Moravě bude stále horko, teploty budou maximálně na 32 stupních.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Takhle jde středa, zatím 5. srpen, 10 hodin, teploty opět vysoko. Chápete, že až to jednou spadne ke 20, tak nebudeme moc najít ty teplý hadry. S vámi Markéta Rachmanová, hezký dopoledne, ahoj, Jennifer Page právě teď.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, 10 hodin 10 minut. Byl Smith od dětství vášnivým hráčem šachů, dokonce trénoval s šachovým velmistrem Morrisem Ashlym a v rozhovorech často přirovnává svoje různý životní rozhodování a biznis právě k šachové strategii. A protože i dneska se šachy hrajou online na dálku, tak vlastně není vyloučený, že když se přihlásíte přes nějakou aplikaci, tak se proti vám posadí právě Will Smith jako spoluhráč. Liquido a nebo Eiffel 65, za chvíli jsme zpátky. Hit Radio 90.
1: Výhry. Slevy. Zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
3: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
3: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Paris na Hitradio 90, 10 hodin a 25 minut. Nejenom skalní fanoušci Madony čekali na její taneční album. Venku je měsíc a kousek a sklízí obrovskou úctu. Lidi hromadně smekají klobouky. A díky znovu nalezený lásce k CDčkám lidi objednávají taky limitované edice a dárkový boxy s nosičem v barvách Madony. A není to tak, že by si to CDčko objednávali mladí lidi pro svoje rodiče, ale objednávají si to pro sebe. U nich je Madonna v současné době obrovská ikona v korzetu, který teda mimochodem už taky začínají v Americe prodávat i vybraný luxusní obchody. Teď rok 1992 a neskutečně nadčasová věc od Madony. Deeper and Deeper.

0: Kdybych já měla spočítat, kolik měla plakátů Take That v pokojíčku, jak jsem si z tenkýho plechu vystříhala logo a pověsila jsem si ho na řetízek a pak od toho měla rozdrápaný krk. No pánové, už jsou jenom tři, ale ono je občas někdy potřeba udělat takovou probírku, aby se urodilo. Jako když zaštipujete rajčata.
1: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na Balatonu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
2: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: ještě vám z toho neupadla hlava. Underworld, Born Slippy na Hit Radio 90, skoro v 11 hodin. Pojďme na silnice.
1: Doprava.
2: Pěknou středu přeje Eliška Votrubová. Dejte si pozor na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 229. kilometru se vyšetřuje nehoda dodávky, která narazila do svodidel. V koloně budete poskakovat zhruba kilometr. D1 hlásí problémy i před Brnem ve směru na Ostravu. Tvoří se tu přerušovaná kolona, hlavně kamionů v pravém pruhu. Provoz vázne mezi 188. a 196. kilometrem. Osobáky ztratí asi 15 minut, nákladňáky víc než půl hodiny. A se zdržením kvůli dopravnímu omezení a velmi hustému provozu počítejte na Pražském okruhu, a to v obou směrech. Ve směru na Ruzyni budete popojíždět v koloně asi 15 minut mezi 13. a 18. kilometrem. V opačném směru, tedy k D1, naberete necelou půl hodinu. Provoz poskakuje mezi 23. a 17. kilometrem.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
5: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
7: Oba.
9: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
10: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dneska jasno, polojasno, teploty 32 až 37, na Moravě pořád ještě 40, na horách kolem 30. Zítra už by se mělo lehoučce ochladit, v Česku zmírnění teplot na 32, Morava a Slezsko bude pořád žhavá 32 až 37.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Tohle je středa 5. srpna, já jsem Markéta Rachmanová. A kromě toho, že jedna nekontrolovatelná raketa se srazila s měsícem, a že bude zase vedro, se vlastně nic moc zásadního nestalo. Pojďte za náma i na sítě, dneska tam vévodí jedno nahý mužský tělo v bazénu.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90ky nonstop. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Posloucháte Hit Radio 90, Sheryl Crow taky chytá módní vlnu, kdy už nestačí poslat svou muziku pouze na digitál. Vydala svoje 30 let starý album na vinilu. Novou hudbu by měly ale dělat i Guns N' Roses. Prý už nějaký nápady vznikly na současným turné, takže hlavně vydržet a nerozhádat se předtím, než by se pánové měli začít zavírat do studia mezi čtyři stěny. Gány pošleme za chvíli, jsme Hit Radio 90.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
3: Tak se dívám. Děti skáčou na trampolínách, já skáču tady. Oni mají nafukovací, já to mám v nohách. Lidi se smějou, porovnávají a pak zjistí, že klokán, hop, má přece jen náskok. Léto je v Zelčíně prostě o skákání.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
7: Yes, so.
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte si na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.

0: na www.smusli.cz.
1: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
2: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90.

No. To je hezký, že? Rod Stewart a Elton John jsou celá desetiletí velmi blízcí přátelé. Je o nich známo třeba to, že se ze sebe na veřejnosti neustále utahujou a dokonce se říkají přes dívkama Phyllis a Sharon. A tak když se v 91. roce rozhodovalo o tom, kdo si půjčí Eltonovy hity na jedno speciální charitativní album, tak Rod Stewart byl prostě jasná volba a jeho verze Your Song je skvělá. A taky přinesla spoustu peněz na konto boje proti AIDS. Teď už ale výhybka do čtvrti Walthamstow v Londýně. To jsou East 17, 11.28, je Rádio 90.

0: Phil Collins uznale kývá, když se mluví o Taylor Swift jako o největší hudební hvězdě současnosti. Je její velký fanoušek a kdyby ho prej Taylor požádala o spolupráci, tak by byl poctěn. Do 12. než se rozhoukají zkušební sirény, tak jako každou první středu v měsíci na Hit Rádiu 90 stíháme ještě No Mercy a taky Cardigans. Markéta Rachmanová přeje krásný den, za chvíli mě už vystřídá Ivo Alač. Zítra v 7, ahoj.
1: Tři hity, tři události, tři návraty. Tři ve tři. Každý den ve tři hodiny. Na Hit Rádiu 90.
2: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

0: světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle byly No Mercy na Hit Radio 90, 6,5 minuty přes 12 hodinou. Ivo Alačuš je s vámi, přeju vám krásnou středu. Pojďme se rovnou podívat na to, jak to jezdí nebo nejezdí na dálnicích a silnicích.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 v Ostravě v místě dopravního omezení blokuje provoz porouchané nákladní auto a kolona směrem na Olomouc má necelé 2 kilometry a s menším zdržením počítejte i v protisměru. No a v Praze 8 v Povltavské v křižovatce s ulicí Meteoru ve směru na Libeň došlo k dopravní nehodě 5 vozidel, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh a kolona se tvoří až od výjezdu z tunelu Blanka.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: A čelovky vaření a papání?
6: Máme.
5: A batůžek malý a velký?
6: Máme.
5: A co boty a botičky do každého počasí?
6: Jasně, že máme.
7: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
8: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
9: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
10: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
11: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
12: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
13: Kontejnery Siegel, dobrý den.
14: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
13: Oba.
15: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
16: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
17: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
18: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
17: Alfa křížovky, ty s duhou.
18: A s ptákem.
19: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
20: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
21: Tak nečekejte, jezděte!
22: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
23: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
22: Více na kopecký.cz.
24: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
25: On air, online, v dabu i v aplikaci Rádia CZ.
26: Hit Radio 90.
25: Krátké zprávy.
27: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Česká advokátní komora varuje advokáty i veřejnost před podvodnou právní výzvou k uhrazení pohledávky. Dorazit může do mailu nebo prostřednictvím dalších komunikačních kanálů. Komora ji nevytvořila, obsahuje smyšlené údaje. Policie na jezeře Most pokračuje v pátrání po dvou mladých mužích. Pohřešováni jsou od úterý, kdy se přes region přehnala silná bouřka. Někteří lidé v jezeře měli potíže dostat se ke břehu. Na pátrání se podílejí potápěči, policie, hasiči i poříční oddíl. E-shopy kvůli vedrům omezují nebo úplně stahují prodej a rozvoz některých potravin, jako je čokoláda nebo oříšky. Chtějí zachovat kvalitu svých produktů, omezení se týká zejména dnů, kdy teploty přesahují 25 až 30 stupňů. Hokejovou osmnáctku čeká na turnaji Hlinka Grecky Cup v Kanadě přímý souboj o postup do semifinále proti Finsku. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda nastoupí proti Severanům od 11 večer našeho času. Do play-off je posune jakákoliv výhra.
0: Počasí.
1: Dneska jasno až polojasno, během odpoledne a večera přechodně oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo bouřky silné, nejnižší noční teploty 24, nejvyšší denní teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na jižní a střední Moravě až kolem 40. Zítra by to mělo být podobné, na Moravě o něco větší teplo, v Čechách maximální denní teploty 27 až 32, na Moravě až 37 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Za několik vteřin už budou ty sirény, o kterých mluvila Markéta, odbije poledne, no ale jedna nizozemská dvojka se svým názvem o 2 hodiny sekne. Ten Sharp.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Stále ještě pokračuje Chinaski Open Air léto, na které jsme vám mimochodem taky rozdávali vstupenky. Dostali jsme vás zadarmo do VIP zón ve Vlašimském zámeckém parku a v Letňáku ve Slaném. Příští pátek budou Chinaski v letním kině ve Strakonicích a v sobotu pak na zámeckém návrší v Litomyšli, kdybyste měli volno.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
7: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Než to potřebné ochlazení dorazí alespoň zítra v podobě snížení teplot v Čechách a potom v pátek a o víkendu i na Moravě, tak jsme se teda aspoň ochladili ve Finsku s kapelou Hymn, která už nějakou dobu nefunguje, nějakých 8 let zhruba, ale frontman Ville Valo se nedávno vyjádřil, že by chtěl kluky znovu vidět na pódiu a ve studiu. Tak věřme, že se tedy stane ale ta skvělá věc, znovu obnovení další kapely a mezi tím jsou tady Snap na Hit Radio 90.

Hit Radio 90. 90. Come here, baby. You know when you drive me up a wall.

0: To, že rockoví seniori Aerosmith vyprodávají stadiony na celém světě, je pochopitelné, ale co není úplně běžné, je, že se to povede nějaké české kapele v londýnském klubu. No tak pankáčům šedesátníkům z kapel Visací zámek a Znouzecnost se to povedlo. Club 100 na Oxford Street, označující se za nejstarší nezávislý klub na světě, je přivítá 24. října. A my za chvíli přivítáme jednoho Slováka, Richarda Millera.
1: Hledáte místo pro školení,
2: konferenci
1: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
2: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
1: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
2: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me baby one more time. Hit Radio devadesátka.

0: Tak jsme si to tady na Hitrádu 90 pořádně osladili společně s Backstreet Boys. Anywhere for you. 5 minut před 13. Pojďme na dopravu.
1: Doprava.
2: Krásné odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Na dálnici D8 před sjezdem na Mělník v úseku mezi 22. a 18. kilometrem směrem od Drážďana na Prahu se vytvořila kolona kvůli dopravnímu omezení. Počítejte tady se zdržením. Dálnice D2 ve směru do Brna je kvůli požáru vozidla na 33. kilometru neprůjezdná. Poslední volný sjezd je exitem 48 Břeclav. Komplikace jsou i na D1 na 285. kilometru ve směru na Ostravu. Tady stojí porouchané nákladní auto, projížděte tu opatrně a dejte raději nohu z plynu. A nepojízdné auto na D1 je ještě na 238. kilometru směrem od Vyškova na Kroměříž. I tady projíždějte opatrně. To je z dopravy vše. Šťastnou cestu.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
4: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
3: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
4: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
3: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
4: Určitě. Zoopark Zelčín je 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
3: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
7: Vyslev se na to, Franto!
8: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Zítra by to mělo být podobné v Čechách, místy přehánky nebo bouřky spíše v první polovině dne, na Moravě a ve Slezsku spíš odpoledne a večer, jinak většinou polojasno. Nejnižší noční teploty 24 až 17, no a ty denní budou o něco nižší než dneska. 27 až 32 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku až 37.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Vzhledem k tomu, že posloucháte Hit Radio 90, tak věřím, že to máme s tím hudebním vkusem hodně podobné. Dejte mi vědět, pro koho z vás je taky tou vůbec nejoblíbenější zpěvačkou Alanis Morissette. 720-868-636 případně.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

Program 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: to, o čem právě teď zpívala Cara Delon v hitu Mikea Oldfielda na Hitrádiu 90. Muž v dešti, tak to si přejí vidět hlavně zemědělci a lesníci, ale samozřejmě i obyvatelé obcí, ve kterých dochází voda ve studnách, a i my všichni ostatní, kteří by se prostě potřebovali trošku schladit. Dá se říct, že je to vlastně jediný, co teď chceme. All That She Wants budou za chvíli zpívat Ace of Base na Hitrádiu 90.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
5: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
6: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
5: Alfa křížovky, ty s duhou.
6: A s ptákem.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Hit Radio 90.

Devadesátka. Hit Radio Devadesátka. Hit Radio Devadesátka.

Pražský Václavák se mění, chystá se tam tramvajová trať, která by měla být dokončena v červnu příštího roku. No a dneska v horní části Václavského náměstí uložili pod připravovanou dlažbu takzvanou časovou schránku s několika desítkami předmětů pro budoucí generace. Jsou tam třeba dobové noviny, mince, různé vzkazy, fotografie, architektonické návrhy anebo i kostka z původní dlažby náměstí. A mimochodem je tam i dokument nazvaný Poselství z Václaváku, který popisuje tu současnou společenskou a politickou situaci, běžný život anebo ceny zboží. No, to si počtou teda. Slovy Depeche Mode právě teď na Hit Rádiu 90. It's no good.

0: Předvánoční trh roku 1999, výběr svých největších hitů, tak potřebovala, jak je zvykem, i nějakou novinku. A tak oslovila ty pány, kteří ve stejném období zařídili comebacky Cher a Tina Turner, tedy Marka Taylora a Paula Berryho. No a ti dali právě píseň All God's Children. Proto to znělo podobně jako Believe, anebo When the Heartache is Over. A proto to bylo také hodně hrané v rádiích. Prostě tenkrát právě tenhle ten styl Taylora Berryho hodně frčel. A my jsme si to teď připomněli na Hit Rádiu 90. Podobně jako si v našem podcastu připomínáme další události 90. let.
1: Vypalovačka. Jediný podcast o opravdových 90. Protože my jsme tam fakt byli. Poslouchejte v podcastových aplikacích a na hitradio90.cz.
2: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

0: Myslím, že bychom si tento hit mohli zahrát i pozítří, protože na každý první pátek v srpnu připadá Mezinárodní den piva. Tap Thumping vzniklo v hospodě u piva. I ten videoklip se kolem toho točí. A teď jsme si to také připomněli na Hitrádiu 90. To byla Chumba Wamba, 7 minut před 14. Je čas na aktuální informace. Ty o dopravě má pro nás Kristýna. Doprava.
1: Na dálnici D2 u Velkých Pavlovic na 33. kilometru směrem do Brna se odklízejí následky po požáru vozidla. Dálnice je opět průjezdná jedním jízdním pruhem. Do kolony vjedete na 35. kilometru a popojíždět budete 15 minut. Na D1 na 214. kilometru ve směru na Brno stojí na krajnici porouchané auto. Místem projíždějte opatrně a dejte nohu z plynu. A pozor také na D1 na 285. kilometru ve směru na Ostravu. I tady stojí porouchané náklady. Auto.
2: A čelovky vaření a papání?
3: Máme.
2: A batůžek malý a velký?
3: Máme.
2: A co boty a botičky do každého počasí?
3: Jasně, že máme.
4: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
5: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
6: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
8: Oba.
10: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dneska se ještě to jasno až polojasno může přechodně změnit na oblačno až zataženo a dorazit přehánky nebo bouřky. Zítra to čekejme v Čechách spíše v první polovině dne, na Moravě a ve Slezsku pak znovu až v té druhé. Noc by měla být stále tropická, kolem 20. Přes den bude o nějaké 3 stupně méně oproti dnešku, v Čechách 27 až 32, na Moravě a ve Slezsku až 37 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: V případě, že jste před týdnem v kinech nechytli dokument Wham! 10 Days in China, tak si to, jak skvěle zpíval George Michael naživo, budeme moci osvěžit třeba od 5. listopadu znovu v kinech, až tam bude dokument z turné Faith. A nebo už za chvíli, kdy si na Hitrádiu 90 dáme to, jak společně s Queeny zaspíval Somebody to Love. No ale předtím ještě byla věc.
0: Hitrádio 90 a Ivo Alač.

0: Česko, protože bratři Farbrassovi byli slušní svalovci. I dneska se mnozí stydíme za to, jako proti něm vypadáme, no ale pořád máme víc vlasů, než měli oni už v 90. Tolik Right Said Fred na Hit Radio 90, za chvíli něco ke svíčkové.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Na místě, kde tohle znělo bez jednoho měsíce přesně o 30 let dřív, tedy během pražského koncertu Michaela Jacksona na Letné, budou teď v pátek znít hity Marka Ztraceného. Připravuje se to téměř měsíc, fotky rostoucích tribun a pódia se v médiích objevily předevčírem, stejně jako zprávy o chystaných opatřeních proti vysokým teplotám. Tak věřím, že všichni, co tam budete, si to pořádně užijete, ale škoda, že třeba na takové místo zrovna nepřijede někdy kapela YouTube, která si pořád stěžuje, že u nás není místo pro jejich koncerty, ale místo na Hit Radio 90 pro ně je právě teď.

devadesátka. Devadesátka. Hrajeme vám devadesátky non-stop. To all the people all around the world. Ooh la la la la la la la la la la la la la. Oh yeah. Ooh.

0: Quanto Amore Sei na Hit Rádiu 90. Jaros Ramazzotti dostal spoustu svých hitů do Eurochart Hot 100, ale v žebříčku zveřejněném přesně před 31 lety, tedy 5. srpna roku 1995, Jaros žádný hit neměl. To, co bylo tenkrát v top 10, uslyšíme dneska od 18 hodin na Hit Rádiu 90. A o 3 hodiny dříve si dáme jako 3 ve 3 takový malý předkrm. Tak na to si určitě počkejte, do té doby třeba Annie Lennox nebo Undercover na Hit Rádiu 90.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Robbie Williams několikrát zmínil, jak má Pet Shop Boys rád už během svého působení v Take That. A tak se není čemu divit, že když poté přešel na solovou dráhu, tak s nimi několikrát spolupracoval. Poprvé se tak stalo v roce 1998 na této skvělé písni z alba I've Been Expecting You, tolik No Regrets a Robbie na Hit Rádiu 90, 4 minuty před 15. Za chvíli 3 ve 3, ale ještě předtím také aktuální informace z dopravy od Kristýny. Doprava.
1: Pozor si dejte na dálnici D6 na 9,5 kilometru ve směru na Prahu. Tady srazilo osobní auto zvěř, projíždějte tady opatrně. Komplikace vás potkají na dálnici D1 na 212,5 kilometru ve směru na Vyškov. Tady si dejte pozor na porouchanou dodávku. Počítejte se zdržením v koloně od 209. kilometru. Pozor také na dálnici D2 na 60. kilometru ve směru na Brno. Tady stojí porouchané osobní auto, místem projíždějte opatrně a dejte raději nohu z plynu. A pozor si dejte také na D1 na 322. kilometru směrem od Ostravy na Přerov. Tady stojí porouchané nákladní auto, dávejte si při projíždění pozor.
2: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Jak by mělo být zítra v Čechách místy přeháňky nebo bouřky spíše v první polovině dne, na Moravě a ve Slezsku pak zase spíše odpoledne a večer, jinak většinou polojasno. Nejnižší noční teploty mezi 24 a 17 stupni, nejvyšší denní 27 až 32 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku až 37.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: A teď už tedy 3 ve 3, 3 hity, které něco spojuje, a dneska to, že byly v parádě Eurochart Hot 100 k 5. srpnu 1995. Novinkou týdne na 29. byli tenkrát ambientní Indiáni. Na 87. se vrátila skupina vedená ženou s baobabem na hlavě. A na 95. byla tenkrát novinka od jedinečné Sheryl Crow, kterou to odstartujeme.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Hitrádu 90, Sacred Spirit, jeha noha. Tohle bylo něco jako Deep Forest, akorát, že teda nešlo o zpěv ženy ze Šalamounových ostrovů, ani o pygmeje, nýbrž o původní obyvatele Ameriky. Stařešina kmene Navajo to zpíval. A 5. srpna 1995 to bylo novinkou v tehdejší Rochard Hot 100 na 29. místě. Na 87. se tenkrát vrátili M People se Search for the Hero a na 95. startovala svůj běh Sheryl Crow s Run Baby Run. Top 10 uslyšíme zhruba za 3 hodiny.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100. Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Alfa křížovky jsou nej, doba to husí jedej.
3: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
4: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
3: Alfa křížovky, ty s duhou.
4: A s ptákem.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
8: Zažijte Zoo Praha jinak.
9: Vršovické divadlo Mana uvádí po zavíračce v bývalém Sloninci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní pod záštitou britského velvyslance.
8: Navíc 200 korun z každé vstupenky pomáhá přímo zoo. Poslední týden v srpnu pod širým nebem.
9: Vstupenky na vršovickedivadlo.cz.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
11: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila. To dobré začíná u nás.
13: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
14: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu
1: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90.

Den po sobě se ve Strážnici přepisuje teplotní rekord pro Moravu. Předevčírem tam bylo 39,9, včera o stupeň víc a Morava tak zapsala první 40 v historii. No a dneska tam před hodinou a půl bylo ještě o desetinku více. Pokořená byla tedy hranice 41 stupňů. Naštěstí by to snad zítra už mělo skončit. Nejenom ty dny, ale i noci, tedy spánky, budou o něco lepší. A vlastně i ty snídaně, že jo?

Rádio 90.

0: Tohle byl v playlistu Hitrádia 90. Dárek pro nás, co máme prázdno v srdci i 16 let po nečekané smrti Petra Muka. Prázdná ulice kapely Oceán, která se v tom novém složení už pomalu chystá na pražský koncert OMD přes příští sobotu, kde bude jako předskokan. Zjistíme, jestli pro vás nemáme třeba nějaký lístky. Pro jistotu nás určitě sledujte na našich sociálních sítích.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hitrádio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hitrádio 90.
2: Nákupy v onlineshop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBEARDS.cz.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: 90. You got that something. Jsou zpátky. 90. Hitrádio 90.

Hrajeme vám devadesátky. Non-stop! Hit Radio devadesátka.

0: David Koller dostal prostor na Hitrádiu 90. Teď ho dostane kolegyně Kristýna Ševčíková. Doprava.
1: Na dálnici D5 na 2,5 kilometru směrem od Plzně na Prahu havarovala v koloně dvě osobní auta. Na místě počítejte zhruba se 2-kilometrovou kolonou. Na D5C na 126. kilometru ve směru na Prahu za nájezdem odboru zasahují hasiči u požáru osobního auta. Místo je průjezdné jedním pruhem, kolona má tady téměř 4 kilometry. Na dálnici D2 na 53. kilometru ve směru na Brno stojí porouchané osobní auto Ukrajince, dávejte si tady při projíždění pozor. A na D1 na 334,5 kilometru směrem od Ostravy na Přerov havarovala dvě osobní auta. Místo nehody je průjezdné bez zdržení, projíždějte ale opatrně.
2: Maxi, kdo vybírá podlahu?
3: Ty.
2: A kdo ji položí?
3: Já.
2: Super, jedeme do Baumaxu.
4: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
2: Luxusní vzhled.
4: Snadná pokládka.
2: Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Trailpark.cz. Hlína lítá vzduchem. Brzdy pracujou na max. A tep letí nahoru. Sjet si Trailpark Klínovec, 30 km trailů, dřevěný překážky, wallridy a flow traily tratě. A najdeš tam i legendární enduro trať Illegal, která se umístila mezi 10 nejlepšími tratěmi na světě. Ať jedeš full gas, nebo hledáš jenom dokonalý flow, najdeš to na Klínovci. Trailpark.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: Události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
2: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
3: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
2: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
3: Chevrolet Corvette,
2: Camaro Bumblebee,
3: Ford Mustang GT,
2: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
3: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
2: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
3: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletná.cz.
6: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
7: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
8: Počasí. Zítra nás čekají přehánky nebo bouřky v Čechách spíše v první polovině dne, na Moravě a ve Slezsku pak spíš odpoledne a večer, jinak by mělo být většinou polojasno, podobně jako dnes tedy, akorát bude o něco menší teplo, nejnižší noční teploty v noci tedy 24 až 17, pořád taková ta tropická noc na většině území, ale nejvyšší denní o něco nižší, 27 až 32 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku až 37.
9: Hrajeme vám 90ky non-stop.
8: Je přesně 16 hodin, i když tedy ATB bude teď tvrdit, že je 9 večer.
9: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Coming Up, které 2. září oslaví 30 a následně také vyjde v několika takových speciálních krásných edicích, včetně 5 CDčkového setu, který se pravděpodobně objednám. Suede nám právě teď nabídl úžasnou píseň Lazy na Hit Rádiu 90, za chvíli Fatboy Slim anebo křehká Emilia.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
3: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již zítra ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně, zajímavé přestupy, los nižších soutěží, co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa. Fotbalový podzim už zítra zdarma ve vašem deníku.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

I když Maria psala, že za jeho závislostí na alkoholu stojí spackaný osobní život, tak jak teď Phil Collins zpíval na Hitrádiu 90, každý příběh má dvě strany. On za hlavní důvod považuje frustraci z chatrného zdraví, nejenom tinnitus v uchu a následné hluchnutí znemožňující koncertování, ale i těch pět samostatných operací kolene za pouhých několik let. V nedávném rozhovoru popsal i to, jak kvůli alkoholu předloni málem zemřel, když v bezvědomí ležel na jipce, selhávaly mu orgány a jeho příbuzní, včetně světoznámé herečky Lily Collins, dostávali od doktorů dotazy na to, zda ho nechat na přístrojích a podobně. Ale dostal se z toho a přestal pít, což je dobře. Je přeci jenom the one and only.

0: Nové album Little Miss Twain, na kterém se vrací čisté country music. Come On Over, to byla deska z 97., na kterém ke country přidala trošku toho rock popu a byl z toho neuvěřitelný úspěch, dodnes nejprodávanější album ženské umělkyně. A právě z této desky jsme si teď připomněli That Don't Impress Me Much, tolik Shania Twain, na Hit Radio 90, za chvíli Tina Turner.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, dvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Rádiu 90 hrajeme 90 non-stop a jenom ty nejlepší. Tahle byla ještě navíc i Oscarová, Streets of Philadelphia z filmu Philadelphia. Bruce Springsteen doznívá 6,5 minuty před 17. je čas na náš zpravodajský servis. Za chvíli souhrn zpráv od Lucie, ale ještě předtím také doprava od Kristýny.
1: Doprava. Doprava.
2: Na Pražském okruhu na 18,5 kilometru za sjezdem na Ořech ve směru k D1 překáží porouchané auto. Kolona se táhne už od sjezdu z dálnice D5. Dejte si pozor také na dálnici D11 na 102. kilometru směrem od Hradce Králové ve směru na Jaroměř. Tady překáží porouchané vozidlo. A na D1 na 206. kilometru směrem od Brna na Vyškov blokuje levý jízdní pruh nehoda osobního auta s nákladním. Na místě počítejte se zhruba 3-kilometrovou kolonou.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Výhry. Slevy. Zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
10: Montujeme, vyklízíme,
11: krabice vám zapůjčíme.
10: Těžký kusy, to je naše.
11: Však recenze mluví za vše.
10: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
11: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
12: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
13: Zveme vás na cestu kolem světa, kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování. Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště.
14: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Státní zástupce obžaloval bývalého poslance Petra Wolfa za to, že se v Paraguaji vyhýbal vězení za dotační podvod. Znovu tak půjde před soud. Za útěk před vězením mu hrozí další 2 roky. Wolf byl do Česka vydán loni. Ve Strážnici na Hodonínsku byl dnes 3. den po sobě překonán absolutní rekord pro Moravu. Meteorologové naměřili zatím 41 stupňů. Nemusí jít o konečnou hodnotu. Členové sdružení Nového města Pražského uložili v horní části Václavského náměstí časovou schránku. Obsahuje desítky předmětů pro budoucí generace. Zároveň na Václavském náměstí pokračuje stavba tramvajové trati. Dokončena má být v červnu příštího roku. Český prezident se jako volný fotograf stal členem klubu sportovních novinářů. Přihlášku hlavy státu klub posoudil ve standardním přijímacím procesu s vyhodnocením jeho dosavadní činnosti. Petr Pavel se fotografování věnuje dlouhodobě, a to zejména v oblasti motoristického sportu.
2: Počasí. I během zítřka to bude podobné jako dnes v Čechách. Místy přehánky nebo bouřky, teda spíše v první polovině dne. Na Moravě a ve Slezsku pak zase spíše odpoledne a večer, jinak bude většinou polojasno. A taky o něco menší teplo než dneska. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku až 37 a nejnižší noční 24 až 17.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Minulou hodinu jsme zakončili filmovým hitem Streets of Philadelphia, no tak tu další můžeme jedním odstartovat, ne? Beautiful Stranger od Madony. A to nás ještě čeká jeden krásný filmový hit v 17:30 na Hit Radio 90.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Pozítří vystoupí v rámci prázdnin v Telči a v sobotu pak taky na slavnostech piva v rekreačním areálu Kamínka v Roštíně. Teď jsme měli na Hit Rádio 90 a tolik nějaká až Djorp a nejlíp jim bylo za chvíli Shakespeare Sister.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
10: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Hit Radio 90. 90 non-stop. Devadesátky non-stop.

podnikli jsme cestu kolem světa společně s kapelou Oasis, tolik jejich velký hit All Around the World na Hitrádiu 90. Dneska je to 33 let od české kinopremiéry filmu Neslušný návrh. Woody Harrelson a Demi Moore dostanou velmi atraktivní finanční nabídku od Roberta Redforda a celé se to pak ještě hodně zamotá. U kritiků to moc nebodovalo, ale byl to obrovský hit u diváků a taky to mělo výborný soundtrack. Ten hudební instrumentální motiv Johna Berryho rozpracovala do skvělé písně In All the Right Places Lisa Stansfield a ta právě bude naším dnešním filmovým hitem v půl šesté na Hitrádiu 90.

0: Hlavní hudební motiv Johna Berryho k filmu Neslušný návrh přetvořila v píseň All the Right Places. Lisa Stansfield. A teď jsme si to zahráli na Hitrádu 90 jako náš dnešní filmový hit v půl šesté, když je to tedy přesně 33 let od české kinopremiéry Neslušného návrhu. Je to taky přesně 31 let od hitparády Eurochart Hot 100, které se od 18 hodin bude věnovat Michal Klein, tak na to teda fakt stojí za to si počkat.
1: Nebe celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy, drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
1: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
2: Alfa křížovky jsou nej, doba to hus jedej.
3: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
4: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
3: Alfa křížovky, ty s duhou
4: a s ptákem.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Tři velké filmové hity vládly prázdninové Evropě před 31 lety. Jo, právě do začátku srpna v tom 95. se dneska vydáme v dalším vydání hitparády Eurochart Hot 100. V devadesátkách to bývávaly nejprodávanější singly a taky nejprodávanější alba na starém kontinentu. Tak už pomalu můžete začít tipovat, který bijáky by to tak asi mohly bejt. No a Michal Klein vám k tomu i dneska přeje fajn vzpomínání.
1: Eurochart Hot 100.
0: Jo, a ještě musím podotknout jednu věc, že krom těch třech hitů z filmů byl v našich končinách strašně populární Scatman John. Toho dneska uslyšíte hnedka dvakrát a poprvé za chvilku na 10. místě. Na 9. tam budou pokračovat Bon Jovi s pomalou baladou This Ain't a Love Song, ale co bych teď chtěl vypíchnout, tak to bude 8. pozice, kde svítila dvě slavná jména a ještě slavnější příjmení. Michael a Janet Jacksonovi. Byť tedy ta jejich spolupráce měla už tenkrát zcela jiný rozměr, než že se za jedním mikrofonem jenom sešli dva sourozenci. Janet byla v té době totálně na vrcholu a měla trochu vylepšit Michaelovu pošramocenou image, jeho skandály se zneužíváním dětí. A vlastně tím vysílala mezi fanoušky celkem jasný signál. Jsem na straně svýho bráchy. Věřím mu, hotovo a tečka. Hodně ostrý a takový kritický text a hodně slavné video, za které Michael vypláznul ze své kapsy 7 milionů dolarů. A dodnes je to mimochodem nejdražší videoklip, co kdo kdy natočil. Tak už za chvilku na osmičce tady v Eurochart na Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

Posloucháte hitparádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1995. 90. Hit Radio 90.

0: Do 5. srpna 1995 se dneska společně vracíme a díváme a posloucháme tehdejší nejprodávanější singly v Evropě. Tohle je hitparáda Eurochart Hot 100 na Hitrádiu 90. No a před námi další trojice hitů z nejlepší desítky. Za chvilku na 5. tam čekejte asi největší hit od dvojice Auder Brothers, která v tom 95. vtrhla do hitparád s čistým party songem nazvaným Boom Boom Boom. Byť se tedy textově jedná o jakési takové, no vlastně hudební porno, o divokých sexuálních praktikách. No taky to byl skoro všude zakázaný song. No a jak známo, zakázaný ovoce nejlíp chutná. Tak z toho byl před těmi 31 lety letní hity jako vyšitej. Na 6. předtím bude vlastně pravej opak, balada Wish You Were Here od skupiny Rednecks. No a začínáme na 7. a to se skupinou La Bouche, Be My Lover. I s tím chytlavým popěvkem La da da di da da da da.
1: Eurochart Hot 100. La da da.

0: Hit Radio 90.
1: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
2: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
3: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letní zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.

Posloucháte Hit Radio 90 a Hit Parádu Eurochart Hot 100, tentokrát z první půlky srpna 1995. No a než si pustíme největší hity té doby, včetně o něch tří slíbených filmových trháků, tak na chvilku zakotvíme v albovém žebříčku a mrkneme na to, který desky šly tenkrát nejvíce na dračku. Takže, pro vaši informaci, byly to nahrávky od Green Day, Cranberries anebo zpěvačky Björk, těsně pod zlatým vrcholem potom i album History, Past, Present and Future Book One od Michaela Jacksona, který ho ale nakonec porazili Bon Jovi. A to s deskou These Days, která je vlastně dodnes považována mnohými fanoušky i hudebními kritiky za jejich možná nejlepší album. A pravděpodobně to bylo dáno i tím, že pánové dospěli, takzvaně zvážněli. Optimismus ten se z jejich muziky téměř vytratil a začali se zaměřovat na vážná témata té doby, tedy bezdomovectví, osamělost, deprese a tak dále. No třeba titulní píseň These Days, která mimochodem obsahuje i skrytou narážku na smrt Kurta Cobaina. A tu si taky právě teď pustíme z nejprodávanějšího alba v Evropě před 31 lety. Eurochart Hot 100.

Hitparáda Eurochart Hot 100 mapovala v 90. největší hity a nejprodávanější singly v Evropě, tedy ještě ty fyzické, když se ještě vůbec něco prodávalo. No a čtyři nejlepší právě teď před námi. Těsně pod vrcholem se zasekly batmanovské kytary od kapely U2, tedy Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me z Batmana navždy. Ono se to vlastně mělo tak, že si zpěvák Bono měl prapůvodně ve filmu dokonce i zahrát, na což se ale tak dvakrát necítil a tak radši režisérovi Joelu Schumacherovi nabídnul jednu ze svých šuplíkových písní, co kapele U2 zbyla po natáčení desky z Europa. No a ten po ní takzvaně hrábnul všema deseti. Možná i díky její ponuré, takové abstraktní náladě, což se do toho filmu docela i hodilo. Na trojce potom další filmová píseň, tentokrát Čisté flamenko od Briana Adamse, které nahrál do filmu Don Juan de Marco Have You Ever Really Loved Woman. No a slíbil jsem vlastně ještě jednoho skatmana, abych na to nezapomněl, tak na čtvrtém rovnou teď posílám jeho skatmanu v svět, právě tady na Hit Radio 90. Eurochart Hot 100. Skatman's World.

0: devadesátka.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
2: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: Devadesátky jsou zpátky.
10: Hit Radio 90.
11: Eurochart Hot 100.

Posloucháte hitparádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1995. 90. Hit Radio 90.

0: všechno podstatné, co se dělo v hudební Evropě na začátku srpna 1995, jsme si zahráli. Až tedy na největší hit té doby. A já jsem už na začátku sliboval tři velké filmové hity. No a jeden vlastně do toho výčtu stále ještě chybí. A možná teď maličko napovím, Will Smith.
1: Eurochart Hot 100.
0: Bylo to vlastně jenom pár týdnů od premiéry akční komedie Mizerové, která odšpuntovala velkou hereckou kariéru právě Willa Smitha. A vlastně, abych nezapomněl, i režiséra Michaela Baye. Pro oba dva to byl doslova katapult mezi herecké, tedy potažmo režiserské hvězdy. No a určitě tomu samotnému filmu pomohla i hlavní píseň, kterou naspívala jamajská zpěvačka Diana King. Její megahit o stydlivém klukovi, kterému dává přednost před egoistickým a nevěrným loverbojem, se v létě 95. trefila přímo do ušních boudců všech prázdninových romantiků a taky romantiček. Takže Shy Guy lepší než Fly Guy, jak vám za chvilinku zaspívá právě Diana King. No a kdyby vás to náhodou zajímalo, tak příště mrkneme do roku 98 a pozor, dostane se třeba i na Beastie Boys. Tak se budu moc těšit. Středa večer a nebo neděle odpoledne. Michal Klein, Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Hledáte místo pro školení,
3: konferenci
2: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
3: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
2: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
3: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
4: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby pomlčka Legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
4: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
5: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
6: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
5: Alfa křížovky, ty s duhou.
6: A s ptákem.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky non-stop.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
2: Zažijte Zoo Praha jinak.
3: Vršovické divadlo Mana uvádí po zavíračce v bývalém Sloninci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní pod záštitou britského velvyslance.
2: Navíc 200 korun z každé vstupenky pomáhá přímo Zoo. Poslední týden v srpnu pod širým nebem.
3: Vstupenky na vršovickedivadlo.cz.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

doubt that I am open.

0: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
1: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
2: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
1: Alfa křížovky, ty s duhou.
2: A s ptákem.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

Hit Radio 90.

0: Právě posloucháte Zónu lásky na Hit Rádiu 90. Hit Rádiu 90. Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Hit Radio 90. 90 non-stop. Desátky non-stop.

Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.